0: Totem tednu na Totem Radio. Totem
1: Radio. Znaš, Aňa, Wombate? Veš, ko je taký... To je nejaký... mačka, malý pes.
2: Aj,
1: taký malý king, ako nejaký rakún.
2: Viem, ja.
1: Nejaký tisty, ne? OK, to je